si za nej lekko blíž. Jo, jo, karton na dvorek a taký porcelán. Som odrejma, cibulka má, tapety parmazán. Pět kilo hledáku, nebo čím

Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.

0: československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky.
1: Tancujem s tebou, rád je mi s tebou, hej.
0: Každý večer v Rádiu Melody.

0: České a slovenské hviezdy.
1: Kávu si ja sladím, opravdu víc.
0: Vaše obľúbené pesničky. Československé hity vášho života. Každý deň od 18. do 20.

0: československé hity vášho života.
1: Učiteľka tanca ma naučí, ako dámy držať v náručí.
0: Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky.
2: Čiteli, chvátej SOS, ať sem i zítra, čím sem dnes.
0: Každý večer v rádiu Melody.

Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.

píska, stvrzuje, že grvce ten se píska. Pod lampou jen krátce včít mý dlouze zas, otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

stvrzuje, že grvce ten se opíská. Pod lampou jen krátce včít mý dlouze zas, otevře ti kobera a můžeš mezi nás.